Pogledy mi poraží. Sladké tajniky. Pogledy mi poraží. Sladké tajniky.